Šandár, prukľáti. Znali nevérškom naňáty, že bývem s noči guľáty. Starostedí